tak se smí dát rozkrstalé od mé furtko i na kol. Na mé majzílaci lejste na mé hartlo, funny joll. I na moz krk tu dá i mandy mé seat stop. Mě cej Lierbrug jen se bajky jen se hud op. Cej majzí jen se pěle numom bebop, Marais Bobby. Bobby Janský.